náhodovánoční hudba na Rádiu B.

0: Radio B.
1: I done tapped out now for this

odpočíváš s Rádiem B.

Je 5 hodin na rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. V České republice byla možnost vrátit prvňáčky zpět do školky zrušena novelou školského zákona, která začne platit od 1. září 2025. Premiér Andrej Babiš však tuto praxi chce opět zavést, přestože ministr školství Robert Plaga je proti a plánuje návrh odmítnout. Odborníci upozorňují, že tento krok může být pro děti škodlivý a navrhují místo toho převádět děti do přípravných tříd ve výjimečných případech. Rok 2026 ještě neskončil, ale již nyní se zapíše do historie meteorologie v Česku. Neobvyklé teploty nad 40 stupňů překonávaly rekordy, zatímco dlouhodobé trendy naznačují potenciální změny klimatu v blízké budoucnosti. Tyto extrémní vlny horka zasáhly oblasti, kde se dříve nevyskytovaly. Inspekce odhalila šokující podmínky v kuchyni hotelové restaurace Frankův dvůr v Jindřichově Hradci, kterou částečně zavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Důvodem bylo znepokojivé vybavení a hygienické standardy, které inspekce dokumentovala na zveřejněných fotografiích. Tento zásah proběhl na počátku týdne na základě inspekčních zjištění. Šéf SPD Tomio Okamura kritizuje České dráhy kvůli údajně chybějícímu toaletnímu papíru ve vlacích, což vedení drah rázně odmítá. Generální ředitel Michal Krapinec podle Okamury ztratil důvěru a vzdal se bezpečnostní prověrky. Situaci bude řešit ministr dopravy Ivan Bednárek, nominovaný za SPD. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

0: Je 9 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. V České republice byla možnost vrátit prvňáčky zpět do školky zrušena novelou školského zákona, která začne platit od 1. září 2025. Premiér Andrej Babiš však tuto praxi chce opět zavést, přestože ministr školství Robert Plaga je proti a plánuje návrh odmítnout. Odborníci upozorňují, že tento krok může být pro děti škodlivý a navrhují místo toho převádět děti do přípravných tříd ve výjimečných případech. Rok 2026 ještě neskončil, ale již nyní se zapíše do historie meteorologie v Česku. Neobvyklé teploty nad 40 stupňů překonávaly rekordy, zatímco dlouhodobé trendy naznačují potenciální změny klimatu v blízké budoucnosti. Tyto extrémní vlny horka zasáhly oblasti, kde se dříve nevyskytovaly. Inspekce odhalila šokující podmínky v kuchyni hotelové restaurace Frankův dvůr v Jindřichově Hradci, kterou částečně zavřela státní zemědělská a potravinářská inspekce. Důvodem bylo znepokojivé vybavení a hygienické standardy, které inspekce dokumentovala na zveřejněných fotografiích. Tento zásah proběhl na počátku týdne na základě inspekčních zjištění. Šéf SPD Tomio Okamura kritizuje České dráhy kvůli údajně chybějícímu toaletnímu papíru ve vlacích, což vedení drah rázně odmítá. Generální ředitel Michal Krapinec podle Okamury ztratil důvěru a vzdal se bezpečnostní prověrky. Situaci bude řešit ministr dopravy Ivan Bednárik, nominovaný za SPD. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Play music.
1: News! News!

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V České republice byla možnost vrátit prvňáčky zpět do školky zrušena novelou školského zákona, která začne platit od 1. září 2025. Premiér Andrej Babiš však tuto praxi chce opět zavést, přestože ministr školství Robert Plaga je proti a plánuje návrh odmítnout. Odborníci upozorňují, že tento krok může být pro děti škodlivý a navrhují místo toho převádět děti do přípravných tříd ve výjimečných případech. Rok 2026 ještě neskončil, ale již nyní se zapíše do historie meteorologie v Česku. Neobvyklé teploty nad 40 stupňů překonávaly rekordy, zatímco dlouhodobé trendy naznačují potenciální změny klimatu v blízké budoucnosti. Tyto extrémní vlny horka zasáhly oblasti, kde se dříve nevyskytovaly. Inspekce odhalila šokující podmínky v kuchyni hotelové restaurace Frankův dvůr v Jindřichově Hradci, kterou částečně zavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Důvodem bylo znepokojivé vybavení a hygienické standardy, které inspekce dokumentovala na zveřejněných fotografiích. Tento zásah proběhl na počátku týdne na základě inspekčních zjištění. Šéf SPD Tomio Okamura kritizuje České dráhy kvůli údajně chybějícímu toaletnímu papíru ve vlacích, což vedení drah rázně odmítá. Generální ředitel Michal Krapinec podle Okamury ztratil důvěru a vzdal se bezpečnostní prověrky. Situaci bude řešit ministr dopravy Ivan Bednárik, nominovaný za SPD. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hoď se do klidu s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Mike Makowski měl svou vizi, když navrhl limitovanou sérii o zapomenuté vraždě téměř zapomenutého prezidenta Spojených států, James A. Garfielda, kterého hrál Michael Shannon. S jeho nápadem ale producenti David Benioff a D.B. Weiss nesouhlasili, až se jim nakonec podařilo projekt prosadit. Díky tomu vznikl fascinující příběh o Garfieldovi a jeho posedlém vrahovi Charlesi J. Gituovi, kterého stvárnil Matthew McFadden. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Lyon odehrál první zápas posledního předkola Ligy mistrů v Turecku proti Fenerbahče Istanbul a skončilo to nerozhodně 1-1. Český reprezentant Pavel Schulz stále chybí v sestavě. Remízou skončily i další dva zápasy, Levski Sofia proti AEK Athény 0-0 a Dynamo Záhřeb s Viking Stavanger 2-2. Sportovní dvojice Anna Valesiová a Martin Bidař pilně trénují v Praze na své první krasobruslářské závody nové sezóny, které se blíží už za měsíc. Jejich nový krátký program je prý tak zábavný, že se nemohou dočkat, až ho předvedou. Doufáme, že jejich úsilí a trénink přinesou úspěch na ledě a že nepopletou kroky a otočky, jako někteří z nás v kuchyni při vaření guláše. Kapitán španělských mistrů světa Rodri podepsal v Barceloně 4letou smlouvu, čímž oficiálně ukončil své 7 sezon trvající angažmá v Manchesteru City. Přestup 30letého Rodriho, nejlepšího hráče letošního světového šampionátu, vyšel Barcelonu na 65,4 milionu liber. To už je na paelu a pár litrů sangrie. Fanoušci Barcelony doufají, že jejich nový záložník přinese jejich týmu stejně zlatou éru, jakou kdysi David Beckham přinesl do kadeřnického průmyslu. Kateřina Siňáková na turnaji v Cincinnati podlehla Madison Keysové a bohužel opět nenašla úspěšný recept. Siňáková, světová jednička v deblu, prohrála hladce 1-6, 3-6 a stejně jako v předchozích dvou utkáních proti Keysové neuhrála ani set. Letošní příhoda jen potvrzuje, že Madison Keysová je pro Kateřinu opravdovým tenisovým kryptonitem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování máme fascinující zprávu o pláži Damejša v Číně. I když má pouhých 1,8 kilometru, dokáže přilákat až 200 tisíc návštěvníků najednou, čímž se stává nejpřelidněnější pláží na světě. Pro příště si rozmyslete, kam se chcete na dovolenou vydat. Díky za poslech a naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: it's all right.
1: Feel that breeze from the Pacific. Mm-hmm.
2: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.
3: Očima střídá se teplo, chlad.

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V České republice byla možnost vrátit prvňáčky zpět do školky zrušena novelou školského zákona, která začne platit od 1. září 2025. Premiér Andrej Babiš však tuto praxi chce opět zavést, přestože ministr školství Robert Plaga je proti a plánuje návrh odmítnout. Odborníci upozorňují, že tento krok může být pro děti škodlivý a navrhují místo toho převádět děti do přípravných tříd ve výjimečných případech. Rok 2026 ještě neskončil, ale již nyní se zapíše do historie meteorologie v Česku. Neobvyklé teploty nad 40 stupňů překonávaly rekordy, zatímco dlouhodobé trendy naznačují potenciální změny klimatu v blízké budoucnosti. Tyto extrémní vlny horka zasáhly oblasti, kde se dříve nevyskytovaly. Inspekce odhalila šokující podmínky v kuchyni hotelové restaurace Frankův dvůr v Jindřichově Hradci, kterou částečně zavřela státní zemědělská a potravinářská inspekce. Důvodem bylo znepokojivé vybavení a hygienické standardy, které inspekce dokumentovala na zveřejněných fotografiích. Tento zásah proběhl na počátku týdne na základě inspekčních zjištění. Šéf SPD Tomio Okamura kritizuje České dráhy kvůli údajně chybějícímu toaletnímu papíru ve vlacích, což vedení drah rázně odmítá. Generální ředitel Michal Krapinec podle Okamury ztratil důvěru a vzdal se bezpečnostní prověrky. Situaci bude řešit ministr dopravy Ivan Bednárik, nominovaný za SPD. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Australská skupina King Gizzard and the Lizard Wizard ve svém albu Alien Metal experimentuje s elektronikou, vytvářejíc odvážný opus, který lze chápat jako varovné podobenství o technologické apokalypse. Kapela, známá svou produktivitou, vydává tento projekt pod labelem KGLV, kde brilantně zachycuje temné hloubky moderního světa. Posluchač je vtahován do nového zvuku, který mísí psychedelické a elektronické prvky, což demonstruje kapelovu neustálou schopnost inovovat. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Zarepuj si s námi. Na bez.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Lyon odehrál první zápas posledního předkola Ligy mistrů v Turecku proti Fenerbahce Istanbul a skončilo to nerozhodně 1-1. Český reprezentant Pavel Schulz stále chybí v sestavě. Remízou skončily i další dva zápasy, Levski Sofia proti AEK Athény 0-0 a Dynamo Záhřeb s Viking Stavanger 2-2. Sportovní dvojice Anna Valesiová a Martin Bidař pilně trénují v Praze na své první krasobruslařské závody nové sezóny, které se blíží už za měsíc. Jejich nový krátký program je prý tak zábavný, že se nemohou dočkat, až ho předvedou. Doufáme, že jejich úsilí a trénink přinesou úspěch na ledě a že nepopletou kroky a otočky, jako někteří z nás v kuchyni při vaření guláše. Kapitán španělských mistrů světa Rodri podepsal v Barceloně 4letou smlouvu, čímž oficiálně ukončil své 7 sezon trvající angažmá v Manchesteru City. Přestup 30letého Rodriho, nejlepšího hráče letošního světového šampionátu, vyšel Barcelonu na 65,4 milionu liber. To už je na paelu a pár litrů sangrie. Fanoušci Barcelony doufají, že jejich nový záložník přinese jejich týmu stejně zlatou éru, jakou kdysi David Beckham přinesl do kadeřnického průmyslu. Kateřina Siňáková na turnaji v Cincinnati podlehla Madison Keysové a bohužel opět nenašla úspěšný recept. Siňáková, světová jednička v deblu, prohrála hladce 1-6, 3-6 a stejně jako v předchozích dvou utkáních proti Keysové neuhrála ani set. Letošní příhoda jen potvrzuje, že Madison Keysová je pro Kateřinu opravdovým tenisovým kryptonitem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.
1: Hoď se do klidu s rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a fool.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Meteorologové varovali, že přes střední Evropu postupuje zvlněná studená fronta, která přinese do Česka několik silných bouřkových situací. Bouřky mají dorazit v několika vlnách od noci na čtvrtek až do noci na sobotu. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, aby se lidé připravili na nepříznivé počasí. Národní dopravní informační centrum v Ostravě zaznamená každou minutu více než jednu událost, jako jsou nehody či uzavírky. Povodeň v září 2024 vyřadila dispečink na téměř 24 hodin. Ředitelství silnic a dálnic Česteker 5 proto přestěhovalo klíčový provoz do většího bezpečí. V pražské zoo byl letos v červnu narozen sameček lachtana jihoafrického, který dostal jméno Jabulani. Toto jméno pochází ze zuluštiny a znamená přinášet radost. Mládě již opustilo zázemí a zvyká si na život ve velkém bazénu venkovní expozice. Bílé elipsy na Červenohorském sedle, které byly implementovány před téměř rokem, se ukázaly jako užitečné pro motocyklisty podle organizace BSIP. Toto značení, jehož účelem je udržet motocyklisty dále od středové čáry v zatáčkách, nyní zkouší i na Kokořínsku. Nicméně instruktor Josef Schiller varuje, že mohou jezdce naopak rozptylovat. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Hit paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Meteorologové varovali, že přes střední Evropu postupuje zvlněná studená fronta, která přinese do Česka několik silných bouřkových situací. Bouřky mají dorazit v několika vlnách od noci na čtvrtek až do noci na sobotu. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, aby se lidé připravili na nepříznivé počasí. Národní dopravní informační centrum v Ostravě zaznamená každou minutu více než jednu událost, jako jsou nehody či uzavírky. Povodeň v září 2024 vyřadila dispečink na téměř 24 hodin. Ředitelství silnic a dálnic České republiky proto přestěhovalo klíčový provoz do většího bezpečí. V pražské zoo byl letos v červnu narozen sameček lachtana jihoafrického, který dostal jméno Jabulani. Toto jméno pochází ze zuluštiny a znamená přinášet radost. Mládě již opustilo zázemí a zvyká si na život ve velkém bazénu venkovní expozice. Bílé elipsy na červenohorském sedle, které byly implementovány před téměř rokem, se ukázaly jako užitečné pro motocyklisty podle organizace BSIP. Toto značení, jehož účelem je udržet motocyklisty dále od středové čáry v zatáčkách, nyní zkouší i na Kokořínsku. Nicméně instruktor Josef Schiller varuje, že mohou jezdce naopak rozptylovat. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jan Hirt se chystá na svou 8. účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění. Což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Čoupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři, reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem, přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, s náma ste prebežili. Radio B.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a Prareo láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jan Hirt se chystá na svou osmou účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění. Což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Čoupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři, reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem, přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Pohodička z reggae na Bčku.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování máme fascinující zprávu o pláži Damejša v Číně. I když má pouhých 1,8 kilometru, dokáže přilákat až 200 tisíc návštěvníků najednou, čímž se stává nejpřelidněnější pláží na světě. Pro příště si rozmyslete, kam se chcete na dovolenou vydat. Díky za poslech a naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a Prairieo láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Iréna Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Australská skupina King Gizzard and the Lizard Wizard ve svém albu Alien Metal experimentuje s elektronikou, vytvářejíc odvážný opus, který lze chápat jako varovné podobenství o technologické apokalypse. Kapela, známá svou produktivitou, vydává tento projekt pod labelem KGLV, kde brilantně zachycuje temné hloubky moderního světa. Posluchač je vtahován do nového zvuku, který mísí psychedelické a elektronické prvky, což demonstruje kapelovu neustálou schopnost inovovat. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.
2: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jan Hirt se chystá na svou 8. účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění. Což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Choupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři, reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem, přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Bojkotuju zítřek, dnešek je náš cíl.

Užij si jamajské slunce na Béčku.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a Prareo láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. Rádio B.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Mike Makowski měl svou vizi, když navrhl limitovanou sérii o zapomenuté vraždě téměř zapomenutého prezidenta Spojených států, James A. Garfielda, kterého hrál Michael Shannon. S jeho nápadem ale producenti David Benioff a D.B. Weiss nesouhlasili, až se jim nakonec podařilo projekt prosadit. Díky tomu vznikl fascinující příběh o Garfieldovi a jeho posedlém vrahovi Charlesi J. Gituovi, kterého stvárnil Matthew McFadden. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Jan Hirt se chystá na svou osmou účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění. Což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Choupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři, reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem, přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jan Hirt se chystá na svou osmou účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění. Což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Choupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři, reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem, přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Announcing another crash, another backlash.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Tak, dobrý večer, Mirek Fibiger vás vítá ve svý horký kaši, metalovej pořad na rádiu B v Roudnici nad Labem. Po dlouhé době naživo, nemoc mě skolila, omlouvám se. Odvírák dneska byl Slayer Hellawaits z roku 1985, živák ze z Ameriky, kde to tam vypálili v době vydání tyhle skvělý desky. Následuje velmi neznámá, pro mě aspoň, kapela Criminal Justice, skladba Nuclear Man, a je to taky z živáku, tak dobře poslouchejte.

kapela Criminal Justice a jejich song z roku 1988. Německá kapela. Dál si pustíme Flotsam and Jetsam, jejich debut Doomsday for the Cyber a poslední song z té úžasné desky, jmenuje se Flotzilla.

Super vymakaná pecka od Flotsam and Jetsam z desky Doomsday for Desire z roku, myslím, 87. Teď tam dáme zase další neznámou, já se snažím z těch 80. někdy vylovit jako nějaký perly, který k nám vůbec do Čech nedorazily. Další z nich je zkratka LVS, LVC, nevím, jak to číst. Pieces of Human Waste skladba, je to živák a měla by to být Amerika.

Tak, to byli LVC, a ne z Ameriky, ale z Nizozemska v roku 1987. V roce 1988 mi dala německá firma Arger Records desku. A my přeskočíme na kapelu Possessed, myslím, že jejich druhou desku, a pustím nádherný intro společně dohromady s první skladbou. Go!

Tak to byly Possessed, ta jejich Beyond the Gates deska z roku 1986, bylo to intro dohromady s první skladbou The Heretic. Myslím, že oceníte ty melodické linky toho zpěváka, proslýchá se, že se učil jezdit do Prahy ke Karlu Gottovi a na té vymakanosti té melodiky ve zpěvu, jako je to fakt znát. My si dáme teďkon zpěvačku za mikrofonem s její skvělou kapelou Castle Red, asi hradní krysa, myslím, že už jsem to kdysi pouštěl, je tady nový single, myslím, že i nová deska, hráli letos na Brutálu, doufám, že ty death metalisti se tam z toho nepotento, pojďme si to dát, myslím, že to je dobrá zase konanovská písnička.

středověká banda metalová Castle Rat a jejich Dragon, čili drak. A nebyl bych to já za mikrofonem v Roudnici nad Labem na rádiu B, Mirek Fibiger, aby aspoň jednou za horkou kaši v tomto pořadu nezazněl David Lee Roth a Van Halen.

Tak to byly zase Van Halen se songem Loss of Control. Myslím, že text je o tom, jak David Lee Roth byl někdy kolem, když mu bylo 20 let, na dvoutýdenní brigádě v Boleslavský Škodovce, tak ty pocity pak popsal v tomhletom songu. Tak od Van Halenu se přesunem do Čech, do litoměřický metalový sféry, kde se pokouší o nějaké výkony v rámci thrash metalu kapela Fatal Punishment, kterou vede Petr Prouza. Vydali teďkon po roce a půl, když už ji natočili před rokem a půl, tak teď vyšla už hnedka po tom roce. Skvělý, tak vyšla nová deska, stojí docela za hovno. Ale jedna píseň je tam teda, přátelé, opravdu skvělá, skvělá, a i když jejího zpěváka moc nemusím, za tohle, jak naspíval tenhle song, tak se mu pokloním až k zemi. No schválně si to dejte. Fakt skvělá práce.

Takže litoměřičtí Fatal Punishment, skladba Victims of Future, a myslím, nebál bych se to označit za metalovou skladbu roku v České republice. Tak, ale pojďme zase jakože od nich. Další Češi, Trahir, jejich opravdu kariéra se ubírá zvláštním směrem, kdy nejdřív hráli nějaký mystický metal, jakože dobrý, Pak se jednoho dne ráno probudili a řekli si, že vypadají v zrcadle jako Mötley Crüe. A teď to normálně završili videoklipem nebo singlem, nebo nevím, co to je, kdy to je cover Celtic Frost, prosím vás. Tak teď už to mám fakt jako bordel, jako co vlastně, jako čemu se chtějí věnovat. Udělali cover od Celtic Frost a to ještě vůbec nemám pocit, že to je jako nějaký mega jejich hit. Podle názvu to vypadá, že to je něco o juice, ale asi to není. Je to nějaký juices like wine, nebo juice s vínem, nevím. No pojďme si to dát.

Pražáci Trahér a jejich cover Celtic Frost, velmi, velmi zajímavá, jak to mám nazvat, velmi zajímavý zpracování. Dáme si teď trošku nějaký šrumec z Ameriky, asi 17-letý kluci, tenkrát to natočili, nebo 16-letý dokonce. A je to jakože Budvas, takže Amerika, Cryptic Slaughter a Money Talks.

Tak, malí tinežeři z New Yorku, Cryptic Slaughter a jejich prachy hovoří Money Talks. Po takovém šrumci je dobrý to vyvážet, takže starý dobrý Bon Jovi, Living on a Prayer, kterou všichni známe, ale tahle živá verze je nejdokonalejší ze všech, který jsem kdy slyšel.

Tak, vážení přátelé, horká kaše pomalu končí, 2 minuty do konce. Mirek Fibiger se hloučí z Rubnice nad Labem, Rádio B a horká kaše metalu zdar. Mějte se krásně, ahoj.

wow, krásný dobrý večer, krásné dobré ráno, je nám dáno, budeme si zpívat, budeme si tancovat. Dámy a pánové, právě jste si naladili Radio B a u Majku se hlásí bílý muž s černým srdcem. Je to tak, já jsem MC Marky, hoho, ten co má rád pivopárky a dobrou hudbu. Jste připraveni? Já teda rozhodně ano. Budeme hrát funky, soul, jazz, rock and roll, budeme rapovat, budeme stepovat, budeme breakovat a bude to všechno fa-funk.

Ten černý hrnec a naraz jsem do toho ty správný ingredience. Bude to cool, bude to hot, bude to hodně dobrý. Are you ready? Já teda jo.

středu živá show o 20.00, jednou za 14 dní a pak v pravidelných opakování. Kdo mě nezná, ten mě hodně brzo pozná. Je to nebezpečné, je to cool, je to funky, je to hus.

funky záležitost, takže se prima promotér, přichází prima performer. Tak dámy a pánové, jak to říkáme vždycky, takzvané to viktoříkovské volume doprava, protože tohle se posouká vždycky na nás. No tak pojďte, 1, 2, 3, 4.

Papa. No jasne, požádej funky nářez hned na začátku. Na rádiu B a semáčko, nasadím si sáčko a budu stále pro vás hrát. Dámy a pánové, budeme se smát. Pustíme si nějaký swing time, co vy na to, takže si dáme styl 30. let. Přichází Big Bad Voodoo Daddy, The Jitters. Oh, jo, mám to rád, mám to rád. Vememe si pěkný sáčko, lakýrky a jdeme tančit. Jdeme tančit do klubu, wow!

Pa-pa-para-pam, oh, tak tohle to byl skvělý Big Bad Voodoo Daddy, jsou to prima borci, servíruju v Eintopfu prima porci, v principale dobrý bůček, crack and rollu jenom krůček, a to se mi to zase rýmuje, v rytmu beatu šprýmuje, dámy a pánové, přicházím je do 50. nebo pozdějších 60. let, wow, takže trošičku rockabilly music, Stormy Stormy Trio, wow, rock and roll baby.

tohleto vážně miluju, 50. a 60. let a v rytmu rock and roll music, a tohleto byla partička s Tommy Trio a s nima slečinka Rhythm Sophie. Venku je fakt hezky a my tady máme desky, přichází nám déšť, vítr, blesky, huha, huha, možná bude duha. Dámy a pánové, posloucháte stále Radio B a vaše uši nabrousí týpek jménem D.O.C. společně s N.W.A. To znamená pouze jediná záležitost 90. leta. Otočíme si čepici a z našeho prima top full servuju rapovou muziku. No tak pojďme na to. And I want the whole posse in this motherfucker to rock on this funky ass beat we finna drop, all right?

no jasně, že se vám tam všichni představili, Easy E, Ice Cube, Yellow, no prostě, tak snad Dr. Dre, nebo co? Jde to rapující ghetto, Mr. D.O.C., Ostrá pecka, oh yes, měl by tady také zaznít New Jazz, no tak proč si to nedáme? Máme tady 90. léta, náš program je přesně takovej, míchám, dobrou náladu dmíchám, jedeme v Vibrafonic, Down Home, na Radio B.

No, tak co vy na to, dámy a pánové, tahle ta pecička se mi vážně líbí. Muzika, která teda byla v základu 70. let a vrcholí, myslím, že stále do dnešní doby. Něco vám teď povím, Black Eintopf je ostré jako crack. Na řadě je další track a s ním přichází Michael Jacko. Ten není jako ty pakur, sundej si sako, protože odlítáme do teplých krajin. Odlítáme přímo do Egypta. Pamatujete si ten videoklip? No jasně, hrál něm taky Eddie Murphy. Tak jo, přichází král popu Michael Jackson, který rozhodně má své co říci. Jak se daří? Doufám, že se vám to líbí a tančíte. Jestli ne, no tak jste asi divný. My jsme taky divní a právě proto jsme pro vás.

No tak co, ho, tohleto album bylo mocné, Dangerous, Michael Jackson, kroutíme hlavou, ušima, bokama, krkem, ramenem, bokama, tleskáme stále na druhou, protože jsme stále funky, a do nyní funky, no jakoby nedel, posloucháte Radio B, nejlepší rádio na celém světě, a já jsem naprosto šílený, já jsem MC Marky, po Michael Jacksonovi posílám další záležitost, no, pokořili jsme hranice 90. let, přichází totiž Ron Richardson, Ubi Baby, hej DJ Hrejmy, tak pojďme na to, udělejte si pěkný místečko ve svým obydlí, vytáhněte svojího miláčka, pojďte tančit, protože tenhle ten program je celý o tancování, oho, jo, Ron Richardson.

baby. Oh, takže jo, máme tady 80. léta, přesně o tom to je. Byli jsme v 90. a teďkon pořád půjdeme níž a níž a níž. Oh, jo, a něco vám povím, ať jste old school nebo novici, roztančíme ulici, ať na nás zavolejí polici. Sound of the police, KRS-One a další podobný obtížný hmyz. Přesně tak, hrajeme Little Richarda, Count Basie, hrajeme absolutně všechno, máme tady 32. minutu našeho programu a jestli jsem něco naznačil, přichází opět další rapová flákota. In the streets, jakože na ulicích, beatu 80. let. A pak slíbím, že dáme zase něco dál. Co vy na to?

You don't stop, tak rozhodněme ne, nekončíme a stále jdeme dál, jsme v 80. letech, no něco vám řeknu, rapová hudba to zrovna nenaplňuje bonton, na další pecka proton, we are fucking now, hey man, to je teda vážně sprostý, ale je to prostý, pokračujeme dál a pomalu, ale jistě se dostáváme do funky music 70. let, takže nám to tam začíná pěkně bublat, bublat, bublat a to mám vážně rád, já se MC Marky. Mám rád pivo párky a dobrou muziku. Mám rád tohle rádio a jsem rád, že jste tady se mnou. No tak pojďme na to funky.

No ja vám niečo poviem, stará pravda, funky music v týto lásku srší, ať je venku sníh nebo prší, ať je krize recese, doposlouchá naše rádio, neví co je deprese a zvedne se a veme svoje drahou polovičku a budeme pokračovat dál, dámy a pánové, něco je tady nového, máme tady 70. léta, přichází Brothers Johnson, máme před sebou další dekádu taneční hudby, no, i když máme bílý huby, máme rádi černou muziku. Wow, tak pojďme na to. Je jedno, jestli jste z vesnice nebo z Prahy. Tahle ta muzika je pro všechny.

probere to moje hlava a stále posloucháte Black Eyed Top, to nejlepší za posledních 100 let a u mikrofonu se hlásí opět bílý muž s černým srdcem, no jasně, já jsem MC Marky, prima kluk, horší se nám zvuk a GS vinylu šum, působí na mě jako rum a budu z toho opilý, že pouštím do lidí prima hudbu, snad se vám to zalíbí, pokračujeme dál, jsme v 70. let, what is it, sakra, co to přichází? Garnet Mims, oho, a je to tam, já to tam slyším, dámy a pánové. Groovy, groovy, groovy,

No tak, co tomu říkáte? Wow, wow, wow, wow, jsme v 70. letech a jestli se vám zdá, že jsem blázen, šašo, také clown, na řadě přichází Mao Town, ať řve vaše stereo, reprobedná tenhle pořád, ten je stále číslo jedna, řekla mi to vědma a jí čertovi v obrázky, no tak to teda ne, radši o takovýhle věcí pěkně dál a jedeme stále dál, dál, pleskáme, co mi na to, jo funky, tak jo a další záležitost, když jsem říkal, že přichází Mao Town, my si pustíme Jackieho Wilsona, tak tenhle ten týpek, to je typický představitel, dáme si něco ale novějšího, co je na to, Jackie Wilson.

na Radio B a já říkám yo, žvejčkačkovej soul, štěstí, láska, emoce, od ďábla jsou nemoce a tak tady vaříme, Black Ain't to pro vás stále vaříme, dámy a pánové, pokračujeme v týhletý náladičte, týhletý

honey, wow, wow, wow, wow, vysíváme endorfíny do celého světa. Hudba Geta, co hrála Aretha, Marta, sestra Greta. No jasně, mám tohle to nejvíc rád. Stále se u toho kroutím a tančím. Vyrůstali jsme na tom doma

Jo, stále to jede na plný pecky, ve studiu všechno duní, sousedi mě prudí, že je někdo ze znan budí a já říkám, vy jste ale nudní, no jo, nic pro pana Nováka, nalejte si panáka, mám pro vás dáreček, předvedu vám prýma taneček, totiž pokračujeme dál, máme tady prvních 60 minut za námi a stále zůstáváme na úrovni 60. let, J.R. Walker and the All Stars, seš Petu Rock'n'Roll Music, která přijde za chvíli. We'll be right back.

Jar Walker and the All Stars. No jasne, peska. Come see about me. No tak co jo. Máme tady 60. léta, budeme pokračovat dál a teď si dáme něco z 50. let. Ovšem někoho, kdo nebyl úplně rock'n'rollový hráč. Mohl hrát totiž rock'n'roll, mohl hrát funky, hrál jazz, hrál country. Jej, jde nám DJ, jde nám hrej. Dopak přichází Hit the Road Jack, někdo jiný než Charles Ray. No tak pojďte na to a pojďme speed.

No tak jo, říkám to pořád, co může být černějšího než náš pořad. Black Eintov a dámy a pánové, jsou tady 50. leta, no ale už si tam přidáme trošičku špečičku, svinčíčku, no tak jo, nebo jazzíčku.

Wow. No tak, co tu mu říkáte, ladies and gentlemen, zdravím všechny přátelé, posluchače, no mám to ve zvyku, doufám, že mě posloucháš, Faustusy Dominiku, mám kliku, neberu roha a věříme Boha, díky, že jste nám dal tyhle skvělé možnosti a že pouštíme skvělou muziku do celého světa, dáme si trošičku swingovou záležitost, co vy na to, máme totiž ještě před sebou zhruba 50 minut, takže to musíme pořádně využít, wow, pořádně nahlas, všechno. No na max. Swing time. Já jsem MC Mára. Říkám to stále a budu vám to do vás opakovat. Pojďme na to. Swing time.

nás, kibidi bidi on do ron don, dopak je ten pán, co mu venku stojí ten karaván. No přesně tak se jmenuje další pecka a my stále jdeme ve stylu swing, ovšem trošičku v rock'n'rollem stylu, no co je na to? A pak změníme zase lokal, nebo budeme naše jazz? No vidíme.

No taky přesně takovýhle věci máme. Tady byl to swing, byl to trochu rock and roll, byl to hlavně jazz. A já vám říkám, jsou to borci, dám ti další porci, a že se nám to povedlo. Další téma bude The Man from Toledo, takže ještě trošičku budeme intiušové s Georgem Benesnem. Máme tady ještě dalších 40 minut a doufám, že vás to baví, protože mě rozhodně ano.

No tak co, stále to pokračuje, máme tady nějakých 30 minut, tak co, kluci, babky, tety, fotři, to je to dobrý? No to je za tři, přichází džungle bratři, Jungle Brothers a jejich vychytávka z 90. let nebo zdat do roku 2000, VIP, takže teď si trošičku spojíme ten správný groove, který jsme tady měli, vezmeme si mikrofon, otočíme čepici, dáme zlatý řetězy, černý brejle a vyrazíme opět do ulic. Měst, get, ulic, na návsi a budeme se rapovat, co vy na to? Máme na to ještě přes 35 minut.

Michael, oh, Jungle Brothers. Jo, takže jsme se trošičku vrátili zpátky k rapové muzice. A jestli tady někdo je VIP z raperů pro mě, tak teďkon přijde. Člověkem, který končí jedna velká rapová dekáda 90. let, a není to ani Tupac, není to ani Notorious B.I.G., ale je to Mr. Big L. Big L na rádiu B. No, doufám, že vás to baví a že to stále dáváte, protože mám ještě často rozjet. Aha. Tak co, poznáváte to? Mám to rád, Mr. Big L.

Ray, Big L. Tak jo, máme ještě před sebou 30 minut a vy jste tady stále s náma. Vysílíme do celého světa, ať zní moje věta. Doufám, že vás to baví, protože já jsem v normálu nenormální. Nejde to být normální, jinak se z toho zblázníte. Dáme si další rapovou fláku, to ovšem trošičku ve funkovém stylu, protože ten tady prochází všema dekádama. Tak pojďme na to. Funk.

0: can follow.
1: Keeping on, y'all.
0: South to Mellow, but I hope you can follow.
1: Stále máme leto, je to bomba, je to super, co mi na to? Můžete mi do chatu psát, pochválit či kotel mi tu dát, a co bych mohl hrát, pokud to budu samozřejmě znát. A tohle to byla skvělá pecka od Stone Funkers. Pojďme na to, uvaříme si zase nějakou dobrůdku. Cooking on the Three Bears. Oh, bears. Takže ta pochoutka se stále ohřela a stále vám ji servíruju. Připadá to jako nějaký new funkový rytmus. Je to tak? Všechno je to rock and roll.

jedeme na plný pecky. Nebudu to moc přerušovat, protože máme tady posledních 20 minut. Takže jo, jedeme na plný pecky. Žádný kecky. Posloucháte Radio B a tohleto je poslední 15 minutovka našeho skvělýho mixu, nebo 20 minutovka. Je to úplně jedno, protože já mám vždycky hudby plno. Poslouchá nás Praha, Olomouc, taky Brno. Prostě vysíláme do celého světa. Doufám, že jste cool, že jste funky. Nebo jste normální, protože to není normální. Tak co jde na to? Už se to rozjede? No, doufám, že jo. Tak co, lidičky, baví vás to? Je jo. Nějaká si flétnička. Tak pojďme na to. Dej mi beat. The signs. Ein Topf.

Jeden či noc, klidně říkej MC Maro, na řadě je totiž Emerald Caro, takže trošičku možná zvolníme, ale rozhodně nesnížíme kvalitu hudby, který tady pouštíme. Trošičku opět swingu, no proč ne?

Tonight Like This, no tak co, Vlaďko, Hanko, Jaro, jak vám šlape Karo, Karo Emerald, a Night Like This, takže máme ještě chvilenku a dáme si zase nějakou vychytávku, trošičku jazzu, trošičku rapu, sotva se klepu, ale jedu stále dál, máme tady posledních 10 minut.

Pápa, no jedna z posledních věcí dnešního Black Eyedovu, nikdo jiný než Jazz Defenders. Dámy a pánové, tak se zdá, že z našeho kotle všechno zmizelo. Doufám, že se vám to líbilo a že vám to vážně chutnalo. Pokračujeme jednou poslední songu, hrajeme si věci všeho možného. Pardon, omlouvám se, ale co moc nehráme je moderní Rhythm Bull, přichází Destiny's Child a za 5 minut, bohužel, bude konec.

Tak a je to tady, dámy a pánové, brzo zazvoní náš zvonec a Black Eintopfu bude konec, je to tak. Poslouchali jste živou show ve středu o 20 hodin a pak v pravidelných opakování. Mějte se krásně, hrát se má funky, soul, jazz, rock and roll, rapovali jsme, mohli jste si zabrejkovat. Buďte funky a jak říkám, nebuďte normální, protože to nejde. Jo. Takže se mějte krásně a za 14 dní nashledanou, poslouchejte naše rádio, propagujte nám, pište nám, klidně nám nadávejte, je nám jedno, máme vás rádi. Od Majku se hlásí bílý muž s černým srdcem, nikdo jiný než MC Marky, ahoj!

teď si pustíme francouzskýho DJe a producenta, kterýho máme na Bčku moc rádi, a je to Vitalik, v tomhle případě ve spolupráci se zpěvačkou La Bien Querida, a track Tu Conmigo. Tak jdeme na to.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: What's up, y'all? You know what it is.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

I'm used to it by now.